Vespere minus solenes pro solový kvintet, sbor, smyčce a varhany Bohuslava Matěje Černohorského zpívali Hedvika Tvrdá, Ludmila Wernerová, Virginie Walterová, Vladimír Doležal, Karel Průša a pěvecký sbor Československého rozhlasu. Hráli Otto Novák na varhany a Dvořákův komorní orchestr za řízení Josefa Hercla. Skladatel a flétnista Vilém Blodek patřil k výrazným osobnostem pražského hudebního života 19. století. Působil například jako sbormistr Německého pěveckého spolku nebo profesor flétny na pražské konzervatoři. Z jeho tvorby, zahrnující flétnové nebo orchestrální skladby, se nyní zaměříme na symfonii D-moll, kterou Blodek zkomponoval jako mladý skladatel pravděpodobně v 60. letech 19. století. Obsah symfonie, která nebyla za Blodkova života provedena, vyplývá z básnického mota napsaného na titulní straně partitury. Obsahem básně je touha po rozjasnění a utěšení srdce v žalu. Symfonie se tak uvádí do souvislosti s nenaplněným milostným vztahem k Blodkově klavírní žačce. Symfonii D-moll Viléma Blodka si nyní poslechneme na rozhlasové nahrávce z roku 2012. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Ondřej Kukal.

Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Ondřeje Kukala dohráli symfonii D-moll Viléma Blotka. Následujících 22 minut bude patřit komorní hudbě 20. století, a to přímo skladbě, která nese název Komorní hudba. Německý skladatel Paul Hindemith, jehož životní data jsou ohraničena roky 1896 až 1963, zkomponoval během 20. let 20. století cyklus 8 komorních hudeb neoklasického ražení pro různá obsazení od dechového kvintetu po varhanní koncert. Komorní hudba číslo 4 opus 36 vznikla v roce 1925 a je koncipována jako koncert pro housle a komorní orchestr o 5 větách. Dramaticky vyhrocené pasáže se zde střídají s lyrickými, melancholickými částmi. Komorní hudbu Paula Hindemitha nám zahraje Michael Gutmann na housle a Filharmonia orchestra. Provedení řídí José Serebrière.

Komorní hudbu číslo 4 opus 36 Paula Hindemitha hráli Michael Gutmann na housle a Filharmonia orchestra pod taktovkou José Serebriera. Nyní se podíváme do Paříže druhé poloviny 17. století a nahlédneme do tvorby francouzského barokního skladatele Marka Antoana Charpentiera. Ten vynikl především jako autor duchovní hudby a také oper. Zajímavostí je, že na svých jevištních dílech spolupracoval například se slavným Molièrem. Nyní zazní Charpentierova světská kantáta Orphée de Saint aux Enfers, neboli Sestup Orfea do podsvětí, pro tři mužské hlasy, dvoje housle, zobcovou a příčnou flétnu a basso continuo z roku 1683, označovaná za první skutečnou kantátu ve francouzském stylu. Charpentier v této kantátě a také v pozdější opeře stejného názvu zpracoval mýtus o Orfeovi, jak jej vypráví Ovidius v 10. knize Metamorfóz. Kantátu Sestup Orfea do podsvětí nám zaspívají tenorista Philip Freliger jako Ixion, basista Lionel Menier jako Tantalos, tenorista Reinoud van Mechelen jako Orfeus a sbor Vox Luminis. Hraje orchestr a nocte temporis.

Kantáta Sestup Orfea do podsvětí Marka Antoána Charpentiera zpívali Filip Freliger, Lionel Meunier, Reinoud van Mechelen a sbor Vox Luminis. Hrál orchestr a Nocte Temporis. Závěrečná skladba tohoto bloku připomene dílo českého skladatele 18. století Jiřího Antonína Bendy. Rodák ze Starých Benátek působil mimo jiné jako houslista pruské královské kapely společně se svým starším bratrem Františkem. Je znám především svým tvůrčím odkazem v oboru melodramu. My si však poslechneme jednu z jeho několika klavírních sonát. Sonáta pro klavír číslo 9 a-mol má klasickou třívětou stavbu, začíná rozsáhlejším allegrem, pokračuje výrazně melodickou střední částí andante con moto a končí stručným, ale hráčsky brilantním prestem. Sonátu a-mol Jiřího Antonína Bendy zahraje Timothy Roberts.

0: Slyšeli jsme sonátu a mol číslo 9 Jiřího Antonína Bendy v podání anglického klavíristy Timothy Robertse. Příjemný poslech další hudby na stanici D-dur vám přeje Robert Škarda.
1: Český rozhlas D-dur.

Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Milí posluchači, možná je to trochu nevkus přirovnávat umění k jídlu, ale účel snad v tomto případě trochu světí prostředky. Tak tedy, porovnejme mezi sebou třeba svíčkovou a čínské čvejžužou. Obojí jsou to skvělé pokrmy. Svíčková nám obestře jazyk jednou výraznou sametovou chutí. Statistické výzkumy dokazují, že po světě chodí jen malé procento lidí, kterým by svíčková nechutnala. Vložíte-li čínskými hůlkami do úst čvejžužou, nezaregistrujete jednu, nýbrž hned několik chutí a váš jazyk si je musí přebrat. Druhé sousto bude mít trochu jinou chuť než první, to podle toho, která z nesčetných ingrediencí v něm převládne. Téměř každá z pochutin by přitom mohla být samostatným pokrmem. A právě takový je i rozdíl mezi homofonní a polyfonní hudbou. V homofonii existuje jedna vedoucí hudební myšlenka, které jsou podřízeny všechny ostatní složky. Většinou tedy jde o melodii a doprovod.

Naproti tomu v polyfonii probíhá současně několik rovnocenných melodických pásem. Každá z těchto samostatných melodií by mohla znít sama o sobě a plně by nás uspokojila. V polyfonní skladbě však tyto myšlenky znějí dohromady a vůbec si nepřekáží, naopak se vzájemně podporují. Stejně jako u čvejžužou, musí se naše pozornost rozdělit a vnímat několik chutí, respektive několik hudebních pásem najednou.

Tuhle melodii by šlo upravit dvěma způsoby. Mohli bychom k ní připsat akordický doprovod, který sám o sobě nemá žádnou hudební hodnotu.

Ale když ji zahrajeme společně s naší lidovou písní, budou se navzdory své rytmické a melodické odlišnosti vzájemně doplňovat. Tím vznikne jednoduchá dvouhlasá polyfonie.

To byla ovšem teorie. V praxi to zdaleka není tak jednoznačné. Mezi homofonií a polyfonií neexistuje tak jasná hranice jako mezi svíčkovou a čvejžužou. Dokonce ani historické hranice tu příliš neplatí. V baroku sice jednoznačně zvítězila polyfonie, ale z důvodů kontrastu zařazovali barokní skladatelé do svých skladeb i homofonní úseky.

Bachovy úpravy protestantských chorálů byly v době svého vzniku speciálním případem polyfonie. Ale díky tomu, že všechny hlasy mají stejné rytmické hodnoty, vnímáme je dnes, mnohdy i proti jejich pravému smyslu, jako víceméně homofonní skladby.

klasicismu převážila homofonie nad polyfonií, ale výjimek v Mozartově a Beethovenově díle je tolik, že už téměř přestávají potvrzovat pravidlo. Takovouto pasáž třeba najdeme v Beethovenově Osudové.

Zde šlo dokonce o imitační polyfonii, ale tento pojem si necháme pro příští da capo. V romantismu jsou poměry sil mezi homofonií a polyfonií vcelku vyrovnány. Rozdíly jsou spíše mezi jednotlivými skladateli. Lze si to dokumentovat i na našich domácích velikánech. Porovnáme-li statisticky průkazné množství jejich skladeb, dojdeme k závěru, že Smetana vede hlasy podstatně samostatněji než Dvořák, který častěji vystačí se silným melodickým nápadem a sitě barevným homofonním doprovodem. Například v druhé větě jeho proslulé Novosvětské symfonie se po dobu téměř 6 minut nesetkáme s jediným náznakem polyfonie.

U Smetany je naopak poměrně časté střídání polyfonní a homofonní sazby. Myslím, že ideálním dokladem tohoto tvrzení bude předehra k Prodané nevěstě. Zároveň si touto skladbou zopakujeme látku o fuze a o sonátové formě. Po krátkém úvodu totiž Smetana rozehrává úžasně efektní fugovou expozici, která má ovšem zároveň funkci hlavního tématu sonátové formy. Poté Smetana náhle opouští polyfonní sazbu a exponuje čistě homofonní vedlejší téma. Provedení začíná opět polyfonií a během skladby se sazba ještě několikrát vystřídá. Skladeb tohoto typu není ve světě příliš mnoho. Takovéto střídání polyfonie a homofonie je stejně choulostivé, jako vystřídat během oběda svíčkovou a čvejžužou. Od posluchače se v obou případech očekává odlišný způsob vnímání. Homofonie vyžaduje soustředění na hlavní hudební myšlenku. Polyfonie naopak rozdělení pozornosti. Ale Bedřich Smetana vsadil na dobrý instinkt publika a jeho předehra je dokladem toho, že i komplikovaná a neobvyklá kompoziční struktura se může stát hitem koncertních pódií. V příštím Dakápu se, vážení posluchači, zamyslíme nad rozdílem mezi polyfonií imitační a neimitační. Už teď se těším na další setkání s vámi. Naschledanou.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Johann Sebastian Bach, druhá věta z koncertu pro dvoje housle a orchestr. Hraje Český komorní orchestr, solisté jsou Josef Suk a Henrik Schering. Řídí Josef Vlach.

Když Franz Schubert zhudebnil Schubartův text Obstruhovi, byl úspěch písně Die Forelle takový, že jen skladatel jeho motiv opětovně šestkrát různě upravil. Samozřejmě za zmínku stojí především čtvrtá věta klavírního kvintetu A-dur, kde melodii pstruha nápaditě variuje. Ale my si poslechneme originál, píseň Pstruh a sopranistka René Flemingová s klavíristou Christophem Eschenbachem.

Z Mozartovy duchovní tvorby vybíráme skladbu Santa Maria Mater Dei, která má poměrně introvertní text, ale Mozart ho zhudebnil veselé až bujaře. Řídí Anthony Walker, zpívá a hraje soubor Cancellation.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Robert Schumann, mistr klavírních skladeb a písní a mimořádně zajímavý publicista a kritik, zkomponoval 4 symfonie. První, jarní, je výbuchem radosti a energie. Poslední, 4. naopak úsvitem jeho kariéry. Její neúspěch prý významně přispěl k Schumannově duševní poruše. 2. symfonie C-dur zabrala skladateli hodně času. Rodila se těžce v době počínajících depresí i dalších zdravotních obtíží. A tak je někdy přirovnávána k Beethovenově osudové, v níž skladatel, a zde i Schumann, bojuje proti nepřízni osudu silnou vůlí. Toto je Scherzo, 2. část Schumannovy 2. symfonie, v níž se objevuje i motiv BACH, Bach, nebo Schumann se v této době hodně věnoval studiu Bachových děl. Vídeňští filharmonikové a Ricardo Muti.

Polyfonie je důmyslná kompoziční technika, v níž skladatel souběžně vede několik hlasů, z nichž každý má svou samostatnou melodickou linku s vlastním rytmem a dynamikou. Přesto, jako zázrakem, znějí všechny dohromady a společně vytvářejí vyšší celek. Vrcholným příkladem polyfonie jsou Bachovy fugy. Jan Dismas Zelenka byl mistr polyfonie srovnatelný s Bachem. V některých fugách ale experimentuje odvážněji než Johann Sebastian. Část Cum Sancto Spiritu, Zemše Dei Filii, je v podstatě fugou na jednom tónu, přesto je nebesky ušlechtilá. Soubor Tafelmusik řídí Frieder Bernius.

Manuel de Falla byl nejtalentovanějším španělským hudebním skladatelem. O španělský folklor se zajímal etnograficky i jako o inspiraci pro vlastní tvorbu, kterou však rozvíjel hlavně ve Francii pod vlivem impresionistů. Manuel de Falla, ohňový tanec Philharmonia Orchestra, řídí Carlo Maria Giulini.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Václav Jan Tomášek byl ceněným pedagogem a populární, váženou osobností hudební Prahy první půle 19. století. Jeho byt byl vyhledávaným salonem, v němž se rokovalo, filozofovalo, debatovalo a hrálo. Hlavně Tomáškovy skladby, pochopitelně. Do dneška se v komorních koncertech tu a tam objeví Tomáškovy písně a klavírní eklogy, což je mimochodem literární termín pro báseň s pastýřským námětem, již právě Tomášek převedl i do hudby. Jak zní taková ekloga, nám ukáže Milan Langer v Tomáškově ekloze Des Dur.

0: stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus, samá hudba.
1: Ludwig van Beethoven, třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 C-dur opus 15. Hraje Lang Lang a orchestr de Paris. Řídí Christoph Eschenbach.

komponoval výma symfonií i všechny další druhy hudby v takovém uhlazeném, pozdně klasicistním stylu. Doloží to finální rychlá věta jeho koncertu pro trubku a orchestr Esdur, a to v mistrovském podání francouzské trubkové legendy Maurice Andrého, pařížského orchestrálního souboru a dirigenta Jeana Pierre Valaise.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Za okamžik nám zaspívá velmi zajímavý pětičlenný mužský vokální soubor Cinquecento, který byl založen ve Vídni v roce 2004. Tvoří ho pět zpěváků z pěti různých evropských zemí a jeho interpretace staré hudby, jíž se výlučně věnuje, jsou vysoce ceněny odborníky i milovníky hudby dávných časů. Pánové z Cinquecenta teď zaspívají hymnus Pacis Amans z pera vlámského mistra 16. století Orlanda de Lasso, v němž skladatel oslavuje ctnosti habsburského císaře Maximiliána II. A protože ve druhé sloce zpívá i o Čechách, je docela možné, že hymnus psal Lasso k příležitosti Maximiliánovi korunovat se českým králem v roce 1562. A tedy, že při té slávě zněla tato hudba.

Nejen současníci Johanna Josefa Fuchse měli tohoto nejdůležitějšího císařského hudebníka, skladatele a pedagoga ve velké úctě a vážnosti. Díky jeho teoretickým pracím se Fuchsovu géniu klaněli i Mozart, Beethoven a dlouhá řada následujících skladatelů, kteří pečlivě studovali jeho slavnou učebnici kontrapunktu Gradus ad Parnassum z roku 1725. Jistě i to by bylo zajímavé poslouchání, ale přeci jen o něco více líbeznosti a o dost více barevnosti najdeme třeba v Sukově serenádě pro dva hoboje, dvě klaríny, dvoje housle, violu a basso continuo. Kouzelnou jigu teď přednese Concentus Musicus Wien pod vedením Nikolause Arnoncourta.

Jméno Isaac Albéniz bude navždy vepsáno zlatým písmem do dějin španělské hudby a kultury. Tento impresario, dirigent, klavírista a skladatel, žijící v letech 1860 až 1909, se stal prvním autorem po stovkách let od Tomase Luise da Victoria, jenž si získal mezinárodní věhlas. Ať mluvíme o operách Pepita Jiménez a Merlin, nebo orchestrální hudbě, nebo klavírních svitách Iberia a španělská svita, španělské rytmy a idiomy jsou všudy přítomné a nesmírně efektní. My nahlédneme do Albénizovy španělské svity v úpravě pro kytaru a zahraje nám Vladimír Mikulka.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. A nyní opět dotek staré hudby, jejímž autorem je vlámský mistr první půle 16. století, který ale posléze spojil svůj život s Benátkami a tamním slavným chrámem svatého Marka, kde byl jmenován kapelníkem. Adrian Willaert je tak označován za zakladatele benátského stylu, méně kontrapunktického přediva, více zpěvných melodií, dvojzborová technika. Tak jsou charakterizovány Willaertovy kompozice. Jednu z nich, kancónu pro soprán a doprovod, nám zaspívá belgická mezzosopranistka Katelijn van Lethem z členy souboru Romanesque.

Na D-dur teď solo pro Magdalenu Koženou, vynikající českou sopranistku, která patří k nejúspěšnějším českým pěvcům v zahraničí, v koncertních recitálech, jako solistka velkých kantátových děl a samozřejmě také v opeře. V poslední době se Magdalena Kožená věnuje i podpoře základního uměleckého školství u nás. My si připomeneme její pěvecké mistrovství ve staré hudbě, konkrétně v díle velkého Johanna Sebastiana Bacha. Z jeho světské kantáty Bachův katalog BWV 208, přezdívané Lovecká, zazní asi nejpopulárnější árie Schafe können sich weiden, čili Ovečky se mohou klidně pást. Pastorální idyla s Magdalenou Koženou a muzikou Floreou.

Josef Haydn. Druhá věta ze symfonie číslo 94 G-dur s úderem kotlů. Österreichisch-Ungarische Haydn-Philharmonie řídí Adam Fischer.

Sonáta je tak trochu symfonie v komorní podobě pro jeden nebo dva nástroje. Spojuje ji s ní vícevětý půdorys, sonátová forma v první větě a to, že se od sonáty i symfonie očekává jistá závažnost, významnost. V sonátách pro vícehlasé nástroje, jako je klavír, čembalo, harfa, varhany, většinou hrají tyto nástroje sólově. Hoboj, fléta, violončelo pak bývají doprovázeny klavírem. Vrcholem sonátové literatury je a asi navždy zůstane cyklus 32 klavírních sonát Ludwiga van Beethovena. Antonio Vivaldi, aria Mamuda z třetího dějství opery La Verita di Cimento. Zpívá Paul Agnew a Modo Antiquo řídí Federico Maria Sardelli.

V době, kdy ještě autorská práva nebyla tak pečlivě ošetřována a střežena jako dnes, si hudební vydavatelé jako pragmatičtí obchodníci vypomáhali různě. Třeba i tím, že občas vydali nějaké to dílo pod jménem slavného skladatele, protože pak měli prodej zaručen. Jedním z mnoha takových případů je i ten ohledně šestice smyčcových kvartet, která jako opus 3 Josefa Haydna vydal francouzský vydavatel Bayer a po něm i další, takže se pak už velmi těžko dohledávalo to, co tvrdí současné bádání. Totiž, že autorem je ve skutečnosti německý skladatel, benediktinský mnich a Haydnův velký obdivovatel a napodobovatel Romanus Hofstetter. Ovšem fakt, že jeho serenáda ze smyčcového kvartetu F-dur je kouzelná, ten je nespochybnitelný a průkazný. Poslechněme si v podání komorního orchestru Orpheus.

Tento kus nesmí chybět v repertoáru žádného klarinetového virtuóza. Karl Maria Weber, klarinetový koncert číslo 2, třetí věta a la polaka. Hraje Orpheus Chamber Orchestra, na klarinet hraje Charles Neidich.

Antonio Vivaldi a jeden z jeho nesčetných koncertů, které psal v útulku pro slečny bohatých obchodníků v Benátkách. Vivaldiho koncert A moll má tři věty. Na pikolu hraje Jean-Louis Beaumadier a Orchestre National de France řídí slavný flétnista Jean-Pierre Rampal.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Vynikající francouzská čembalistka Blandine Verletová nám teď nabídne hudbu svého krajana, barokního skladatele a vysoce ceněného čembalisty a varhaníka jménem Jean-Louis Marchand. V čembalu zdatně konkuroval velkému Françoisi Couperinovi. Ve varhaní improvizaci se ale prý raději vyhnul plánovanému souboji s Johannem Sebastianem Bachem. Tak teď tedy Marchandovo čembalo, Almanda ze svity G-moll.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Dmitrij Šostakovič a třetí věta z koncertu číslo 2 pro klavír a orchestr.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Zřejmě nejslavnější skladbou Joaquina Rossiniho je předehra k opeře Wilhelm Tell. Již napsal na Schillerův námět o švýcarském vlastenci. Mimochodem je to jediná z 39 Rossiniho oper, psaná ve stylu velké francouzské opery s mohutnou výpravou, početnými sbory a balety. Však také Wilhelma Tella složil v Paříži jako svou poslední operu. Pak se jako skladatel, hvězda tehdejší Evropy, odmlčel a během následujících 38 let téměř nekomponoval. Čestná výjimka, po 12-leté pauze vzniklo jeho skvostné Stabat Mater. My ale zůstaneme u zmíněného Wilhelma Tella a oné slavné předehry, která se otevírá volně, pomalu plyne a teprve poslední asi 3 minuty po břeskné fanfáře se rozezní ten nejznámější hudební motiv, nejen této, nejen Rossiniho, ale všech oper všech dob. National Philharmonic Orchestra, Ricardo Chailly.

To byla předehra k opeře Wilhelm Tell Joaquina Rossiniho. National Philharmonic Orchestra řídil Ricardo Chailly. Renesanční skladatel Carlo Gesualdo da Venosa neproslul jen rituální vraždou manželky a jejího milence, na níž tehdejší soud neshledal nic nelegálního, ale také světskými madrigaly, v nichž používá neuvěřitelně smělé chromatické harmonie. Zpívají praští madrigalisté řízení Miroslavem Venhodou.

0: Oratorium je vokálně instrumentální dílo pro sbor, solisty a orchestr, které má děj, vypráví nějaký příběh. Nejčastěji jde o duchovní dílo na biblický námět, ale existují i světská oratoria, třeba na antické náměty.
1: Klasika na dosah?
0: Na stanici Český rozhlas D-dur. Claudio Monteverdi a jeho madrigal ve formě pasakálie Cefiro Torna. Zpívá Magdalena Kožená, Anna Procházka a soubor La Cetra Basel.

Johann Strauss, árie z opery Netopír. Jeho Českou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil a zpívá skvělá Patricie Janečková.

0: Český rozhlas Dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Francouzský skladatel Charles Maria Vidor, současník našeho Dvořáka, kterého ovšem přežil o 30 let, byl považován za jednoho z nejlepších varhaníků své doby. I z jeho skladatelského odkazu jsou dodnes nejuváděnější jeho skvostné varhaní symfonie. Napsal jich 10 a nejslavnější je ta číslo 5, protože obsahuje veleslavnou tokátu, uváděnou často samostatně jako Vidorova tokáta. 6-minutová kompozice, rychlé arpeggio ve staccatu, doprovázené synkopovanými akordy a sestupným basem, vychází ze slavnostních vánočních, respektive svatebních hudeb. Však také takový seznam královských rodin z Dánska nebo Británie, při jejich svatbách se hrála tato Vidorova tokáta, je pěkně dlouhý. Zněla i na svatbě následníka britského trůnu, prince Williama s Kate Middletonovou. A nám ji teď zahraje renomovaný britský varhaník, ostatně držitel řádu britského impéria, Peter Hereford.

0: Opera je hudebně dramatický útvar. Po předehře se střídají recitativy, v nich se posunuje děj kupředu, árie, v nichž postavy vyjadřují své citové pohnutky, dueta, ansámbly, sbory a orchestrální mezihry. Modernější opery, třeba Wagnerovy, ale nejsou členěny na samostatná čísla a vyprávějí děj kontinuálně v jednom dramatickém tahu.
1: O první větě Beethovenovy klavírní sonáty číslo 2 A dur prohlásil britský muzikolog Towie, že do té doby nebylo napsáno nic dramatičtějšího. Nám tuto větu ze sonáty, již mladý Beethoven dedikoval Josefu Haydnovi, zahraje rakousko-britský klavírista, řazený k největším pianistům všech dob. Rodák z Loučné nad Desnou, pan Alfred Brendel.

Dvořáková opera Jakobín vznikala na jeho poměry velmi dlouho. Od první črty k celku to bylo 6 let a několik let po premiéře Dvořák dílo, na němž mu velmi záleželo, ještě přepracoval. Děj nás vede na český venkov v konce 18. století, v době vrcholící revoluce ve Francii. Z ní se po letech domů vracejí Bohuš a jeho žena Julie. Právě jejich árie z druhého dějství krásně ukazuje, jak úzce Dvořák vnímal a propojil představu české vlasti a české hudby. V duetu My cizinou jsme bloudili se totiž Bohuš a Julie vyznávají z lásky k zemi i k české hudbě a tyto pojmy jim vlastně splývají v jedno. Zaspívají nám Václav Zítek a Marcela Machotková. Státní filharmonii Brno vede František Jílek.

Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Náš dnešní hudební blok zahájíme předehrou Felixe Mendelssohna Bartholdyho ke hře Viktora Iga Ruy Blas. Mendelssohn ji napsal na objednávku Lipského divadla roku 1839 během pouhých 3 dnů. Poprvé zazněla 11. března téhož roku při lipské premiéře Igovy hry, později však skladatel uvedl také jako samostatnou koncertní předehru v lipském Gewandhausu. Vyslechneme ji v provedení Londýnského symfonického orchestru pod vedením Johna Eliota Gardinera.

0: Dozněla předehra ke hře Viktora Iga Ruy Blas od Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Londýnský symfonický orchestr řídil John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Mše C-dur, zvaná korunovační z roku 1779, patří k vrcholným duchovním dílům salzburského období Wolfganga Amadea Mozarta. V našem pořadu zazní v interpretaci sboru a orchestru The English Concert se solisty Barbara Bonney soprán, Catherine Wynne Rogers alt, Jamie McDougall tenor, Stephen Gett bass, provedení řídí Trevor Pinnock.

0: Vyslechli jsme mši C-dur zvanou korunovační, dílo Wolfganga Amadea Mozarta. Jejími interprety byly Barbara Bonney, soprán, Catherine Wynne Rogers, alt, Jamie McDougall, tenor, Stephen Gett, bass, sbor a orchestr The English Concert řídil Trevor Pinnock.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Sextet pro klavír a dechové kvinteto napsal Francis Poulenc v roce 1932 a poprvé proveden byl o rok později. Sextet patří k reprezentativním dílům francouzského neoklasicismu a kromě inspirace hudbou 18. století reflektuje také četné vlivy jazzu a nejrůznějších druhů dobové zábavné hudby. Vyslechneme jej v interpretaci těchto umělců. Jacques Castagne, flétna, Robert Cassier, hoboj, André Boutard, klarinet, Gérard Fezandier, fagot, Michel Berges, lesní roh a Jacques Février, klavír.

0: To byl sextet pro klavír a dechové kvinteto Francise Poulenca. Jeho interprety byli Jacques Castagné flétna, Robert Cassier hoboj, André Boutard klarinet, Gérard Fezandier fagot, Michel Berges lesní roh a Jacques Février klavír.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Symfonii číslo 2 D-dur zkomponoval Ludwig van Beethoven roku 1802 během pobytu v Heiligenstadtu. Poprvé zazněla pod autorovým vedením 5. dubna roku 1803 v divadle na Vídeňce spolu s třetím klavírním koncertem a oratoriem Kristus na hoře Olivetské. Beethovenovu druhou symfonii vyslechneme v provedení orchestru Anima Eterna, který řídí Jos van Immerzel.

0: Dozněla symfonie číslo 2 D-dur Ludwiga van Beethovena. Orchestr Anima Eterna řídil Jos van Immerzel.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Motetto Singet dem Herrn ein neues Lied pro dva čtyřhlasé sbory zkomponoval Johann Sebastian Bach pravděpodobně kolem roku 1726. Neznámé příležitost, pro kterou bylo dílo napsáno, mohlo však zaznít při oslavách nového roku 1727. Motetto nám nyní přednese Monteverdi Choir spolu s kontinuovou skupinou souboru English Baroque Soloists, provedení řídí John Elliot Gardiner.

0: To bylo moteto pro dva sbory Singet dem Herrn, ein neues Lied, dílo Johanna Sebastiana Bacha. Monteverdi Choir spolu s členy souboru English Baroque Soloists řídil John Elliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Sonátu pro klavír číslo 6 A-dur zkomponoval Sergej Prokofjev roku 1940. Je první z trojice sonát, které jsou vzhledem k době svého vzniku označovány jako válečné sonáty. Vyslechneme ji v podání ruského klavíristy Alexandra Melnikova.

0: Dozněla sonáta pro klavír číslo 6 A-dur Sergeje Prokofjeva. Hrál Alexandr Melnikov.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Schicksalslied neboli píseň osudu pro smíšený sbor a orchestr na báseň Friedricha Hölderlina patří k nejvýznamnějším sborovým dílům Johannesa Brahmse. Německý muzikolog a kritik Josef Sittard o této skladbě ve své knize o Brahmsovi napsal, že kdyby Brahms nikdy nenapsal nic jiného než toto jediné dílo, stačilo by samo o sobě k tomu, aby se zařadil mezi největší mistry. Píseň osudu Johannesa Brahmse nyní vyslechneme v interpretaci souborů Monteverdi Choir a orchestr Revolutionnaire et Romantique pod vedením Johna Eliota Gardinera.

0: Dozněla píseň osudu Johannesa Brahmse. Monteverdi Choir a Orchestre Révolutionnaire et Romantique řídil John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Šest sonát pro dva hoboje, fagot a basso continuo, které v letech 1720 až 1722 zkomponoval Jan Dismas Zelenka, patří k nejvýznamnějším a také nejnáročnějším komorním dílům své doby. Z tohoto cyklu vybíráme sonátu číslo 2 G-moll v interpretaci italského souboru historických nástrojů Zefiro.

0: Dozněla sonáta číslo 2 G-moll pro dva hoboje fagot a basso continuo Jana Dismase Zelenky v provedení souboru Zefiro.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na závěr pořadu zazní poslední dokončené symfonické dílo France Schuberta, symfonie C-dur zvaná Velká. Schubert ji napsal v letech 1825 až 1826, za jeho života však s největší pravděpodobností nikdy veřejně nezazněla. Poprvé ji provedl až Felix Mendelssohn Bartholdy 21. března 1839 v lipském Gewandhausu. Nyní si toto dílo vyslechneme v podání Evropského komorního orchestru, který řídí Nikolaus Arnoncourt.

0: To byla symfonie C-dur France Schuberta, zvaná Velká. Evropský komorní orchestr dirigoval Nikolaus Arnoncourt. Toto dílo zároveň ukončilo blok hudby, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Náš pořad zahájíme svitou C-dur pro dva hoboje fagot, smyčce a basso continuo Johanna Sebastiana Bacha v interpretaci skotského souboru Dunedin Consort, který od čembala řídí John Budd.

0: Dozněla svita C-dur pro dva hoboje, fagot, smyčce a basso continuo Johanna Sebastiana Bacha v provedení souboru Dunedin Consort, který řídil od čembala John Budd.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Smyčcový kvartet číslo 1 F-dur zkomponoval Ludwig van Beethoven v letech 1798 až 1800 a tiskem vyšel roku 1801. Je prvním z šesti kvartetů opus 18, které Beethoven věnoval svému mecenáši, knížeti Josefu Františku Maximiliánovi z Lobkovic. Ve skutečnosti však nejde o první Beethovenův smyčcový kvartet, vznikl totiž až po nynějším třetím kvartetu. Vyslechneme jej v provedení souboru Belcea kvartet.

0: Vyslechli jsme smyčcový kvartet číslo 1 F-dur Ludwiga van Beethovena v provedení souboru Belcea Quartet.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Jean-Baptiste Lully se proslavil především jako autor baletů, scénické hudby a zejména jako zakladatelská osobnost francouzské opery. Významné místo v jeho tvorbě však zaujímají také velká moteta, kde rovněž uplatnil svůj dramatický talent. Přesvědčit se o tom můžeme v Lullyho samostatném zhudebnění středověké sekvence Dies Irae, která bývá obvykle součástí mše za zemřelé. Skladba zazní v provedení francouzského souboru Le Concert Spirituel, který řídí Hervé Niquet.

0: To bylo Dies Irae, velké motetto Jeana Baptisty Lullyho. Soubor Le Concert Spirituel řídil Hervé Nike.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Symfonie G-moll Wolfganga Amadea Mozarta, vedená v Kechlově katalogu pod číslem 550, je druhou z trojice posledních Mozartových symfonií, které vznikly během léta roku 1788. Mozart její instrumentaci později rozšířil o klarinety a právě tuto verzi nyní v našem hudebním bloku vyslechneme. Orchestr Anima Eterna bude řídit Jos van Immerseel.

0: To bylo trio Kontrasty pro klarinet, housle a klavír Bély Bartóka. Jeho interprety byli Martin Spangenberg klarinet, Hildegard Wind housle a Stefan Kiefer klavír.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Letní noci jsou cyklem písní pro mezzosoprán nebo tenor s doprovodem klavíru nebo malého orchestru, který Hector Berlioz zkomponoval na básně Teofila Gautiera. Písně vznikly roku 1840 nejprve s klavírním doprovodem. Orchestrální verzi Berlioz vypracoval u některých z nich již o 3 roky později, většinu však instrumentoval až v roce 1856. Jejich orchestrální podobu nyní vyslechneme v interpretaci švédské mezzosopranistky Anne-Sophie von Otter a berlínských filharmoniků, které diriguje James Levine.

0: Vyslechli jsme cyklus písní pro mezzosoprán a malý orchestr Letní noci, dílo Hectora Berlioze. Sólový part přednesla Anne-Sophie von Otter, berlínské filharmoniky dirigoval James Levine.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na závěr našeho pořadu jsme zařadili velkolepou symfonii číslo 7 C-dur Dmitrija Šostakoviče, zvanou Leningradská. Proces jejího vzniku je poněkud komplikovaný a v literatuře se objevují různé výklady. Tradičně se uvádí, že vznikla jako reakce na německou invazi do Sovětského svazu. Podle pamětí nazvaných svědectví, vydaných Solomonem Volkovem a prezentovaných jako rozhovory se skladatelem, měl však Šostakovič symfonii koncipovat již před německým útokem a při komponování slavného invazního tématu v první větě měl na mysli obecněji jiné nepřátele lidstva. V této interpretaci se také uvádí, že věnování symfonie Leningradu nemuselo odkazovat pouze na německé obléhání, ale širším způsobem na tragické osudy města. Premiéra se konala 5. března 1942 v Samaře. Symfonie byla následně provedena i v Leningradě, kde zazněla 9. srpna 1942 v tíživých podmínkách téměř roční blokády města. Krátce poté se partitura díky tajnému doručení dostala do New Yorku, kde ji 19. července 1942 provedl Arturo Toscanini se symfonickým orchestrem NBC v rozhlasovém přenosu. Časopis Time poté umístil Šostakoviče na svou titulní stranu. Symfonii číslo 7 C-dur zvanou Leningradská nyní vyslechneme v provedení Bostonského symfonického orchestru, který řídí Andris Nelsons.

0: Dozněla symfonie číslo 7 C dur Leningradská Dmitrije Šostakoviče v interpretaci Bostonského symfonického orchestru, který dirigoval Andris Nelsons. Toto dílo zároveň ukončilo dnešní hudební blok, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Jeremiah Clarke, trumpet tune pro trubku a varhany, hraje Hakan Hardenberger na varhany Simon Preston.

Maurice Ravel a jeden temperamentní valčík z orchestrální verze cyklu Valčíky noblesní a sentimentální. Stavangerský orchestr řídí Alexandr Dmitrijev.

Koncert není jen ona kulturní událost, při níž na pódiu někdo hraje a my mu tleskáme. Koncert je také druh skladby, v němž sólista vede hudební dialog s orchestrem. Tím sólistou může být třeba houslista, klavírista, čelista a jeho part bývá napsán velmi virtuózně. V některé z obvyklých tří vět koncertu na něho čeká kadence, kdy se orchestr odmlčí a sólista hraje úplně sám. O Sergeji Rachmaninovovi se tvrdí, že neposunul hudební vývoj ani o píď kupředu. Možná z hudebně vědeckého pohledu, ale posluchačsky jsou jeho skladby jedna velká radost a pro klavíristy obrovská výzva. Sergej Rachmaninov, klavírní koncert číslo 1 a jeho třetí věta hraje Lukáš Vondráček, FOK řídí Tomáš Brauner.

Antonio Vivaldi, árie Alcandra z třetího dějství opery Lompiade. Zpívá Sergio Foresti, koncerto italiano, řídí Rinaldo Alessandrini.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy byl během svého krátkého života oceňován jako klavírista, skladatel a dirigent. Velmi ale miloval ještě jeden nástroj, který také bravurně ovládal, i když veřejně na něj hrál poměrně zřídka. Byl to nástroj královský, varhany. Při svých častých cestách prý Mendelssohn vždycky hledal kostely a chrámy, aby v nich mohl hrát a improvizovat na varhany. Byl tím nástrojem doslova fascinován, i když pro něj nenechal moc skladeb. Toto je jedna z nich. Allegro, chorál a fuga D-dur, které zahraje britský varhaník Tom Vinpenny.

Druhý z pěti Beethovenových klavírních koncertů byl ve skutečnosti zkomponován jako první v pořadí. To až pozdější vydání přineslo dodnes užívané pořadové číslo 2. Sám skladatel o něm neměl to nejlepší mínění, když psal vydavateli Hofmeistrovi, že zatímco za symfonii, septet a sonátu chce 20 dukátů, tento koncert stojí 10. Ale i hned přidal ujištění, že si jeho vydáním samozřejmě Hofmeister neudělá žádnou ostudu. Faktem je, že jde o mladistvé dílo 25-letého Beethovena, o jeho nejmozartovštější koncert, ale to přece vůbec není na škodu, naopak. Poslechněme si jiskřivé rondo v 6-8 rytmu, v jehož tématu někteří slyší kukačku. Máme tu výtečnou nahrávku amerického pianisty Stevena Labina, Akademie staré hudby a Christophera Hogwooda.

Johann Sebastian Bach završil barokní epochu v hudbě. Jeho hudba vypadá podle toho, v čích službách právě Bach byl. V mládí byl hlavně varhaníkem a jako varhaník také proslul v celém Německu, zejména svou pedálovou hrou, tedy hrou nohama. Psal mimo jiné virtuózní preludia a fugy právě pro varhany. Napsal jich spoustu, přestože fuga je tou nejkomplikovanější hudební formou. Potom sloužil jako dvorní kapelník knížeti v Köttenu a psal hudbu taneční, koncertní, sloužící k zábavě šlechty, k jídlu, také k tabuli, třeba slavné braniborské koncerty. Vrchol pak nastal po přestěhování do Lipska, kde zastával významné místo svatotomášského kantora a řídil duchovní hudbu ve čtyřech kostelech. Takže každý týden napsal, rozepsal, se sborem a solisty nastudoval a v neděli dvakrát provedl novou kantátu. Týden co týden. A k tomu spoustu další hudby, pašie, oratoria. A navíc splodil 20 dětí a z velké části z nich vyrostli hudebníci a skladatelé.

Johann Sebastian Bach a árie Kommt ihr angefochten Sünder z kantáty číslo 30. Zpívá Magdalena Kožená, muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

přeslavnou serenádu číslo 13 pro smyčcové kvarteto a kontrabas G-dur Wolfganga Amadea Mozarta známe především jako malou noční hudbu. Však také Mozart si o ní do náčrtníku učinil takovou poznámku Eine kleine Nachtmusik. Nevíme přesně, pro jaký účel byla v době komponování Dona Giovanniho složena. Víme, že ji Mozartova vdova prodala 8 let po Mozartově smrti. A kdyby jen trochu tušila, jak slavnou se tato drobnička stane, jistě by požadovala úplně jinou sumu. Čtvrtá věta serenády G-dur, malé noční hudby a virtuozity Praga.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Náš další starý mistr, kterého uvádíme, se narodil v roce 1567 v Liberci, tedy Reichenbergu. Byl to nejen skladatel, ale také hudební teoretik a dokonce básník a spisovatel. Němec Christoph Demancius. Mimo jiné vytvořil první slovník hudebních pojmů v němčině. Působil v Lipsku, Žitavě a při Freiberské katedrále. My si z bohatého, leč jen zlomkovitě zachovaného díla tohoto Monteverdiho současníka poslechneme polský tanec a galiardu. Demanciovi tance hraje Klemenčič konsort.

uctění svaté patronky hudebníků, slepců, varhaníků a třeba i stavitelů nástrojů, svaté Cecílie, napsal mezi mnohými dalšími skladateli krásnou hudbu i anglický barokní mistr Henry Purcell. Hned několikrát. Ač zemřel v 36 letech, dosáhl mimořádného postavení na anglickém dvoře i v anglické hudbě. A prakticky každá z jeho partitur ukazuje, proč tomu tak je. Z první cecilské ódy Raise, raise the voice, all instruments, pozvedejte hlasy všechny nástroje, si poslechneme působivý terčet v podání sopranistky Anny Prohasky, basbaritonisty Ashleyho Richese a tenoristy Samuela Bodna, které doprovodí orchestr Arcangela Corelliho pod taktovkou Jonathana Cohena.

0: Variace, to je hudební forma postavená na obměnách tématu. Skladatel si zvolí melodii, vlastní nebo převzatou, a podrobuje ji postupně novým a novým obměnám. Zpočátku jsou změny jen kosmetické, ale s přibývajícími variacemi se hudba od původního tématu vzdaluje, až nakonec zůstává jen jeho půdorys. Variace často končí fugou nebo se vracejí k úvodnímu tématu. Mohou být samostatnou skladbou nebo tvoří jednu větu sonáty či symfonie.
1: Genius, který podobně jako Mozart už v dětství cestoval po Evropě, byl oslavován jako skladatel a považován za jednoho z nejlepších evropských klavíristů své doby. Johann Nepomuk Huml. 2 roky byl Mozartovým žákem a po Mozartově smrti sám učil Mozartova syna France Xavera. No a my si teď dopřejeme jiné humlovsko-mozartovské spojení, totiž Humlovu fantazii pro klavír C dur, napsanou na motiv árie Figara z prvního dějství Mozartovy opery Figarova svatba. Hraje japonská pianistka Madoka Inui.

Známý americký skladatel 20. století Aaron Copland uměl zkombinovat mnohé a do své tvorby otisknout jazz, stravinského neoklasicismus nebo lidové melodie, z čehož ve 30. letech vytvořil posluchačsky mimořádně přitažlivou syntézu. Ale také se nebál sáhnout třeba po latinskoamerických inspiracích, z čehož ve 40. letech vznikl mimo jiné Danzón Cubano, temperamentní kubánský tanec. Nejprve pro dva klavíry, později roku 1946 v orchestrální verzi. Tak, jak Danzón Cubano Aarona Coplanda uslyšíme i my teď. Detroit Symphony Orchestra řídí Leonard Slatkin.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Typickým renesančním všestranně vzdělaným šlechticem byl Krištof Harant. Cestoval, podnikl pouť do svaté země, ovládal několik jazyků, věnoval se poezii i literatuře, malířství i hudbě. Asi by zanechal mnohem více děl, kdyby nebyl v červnu 1621 popraven na Staroměstském náměstí za spoluúčast na Slavovském povstání. Co se týká jeho hudebního umění, zachovalo se nám pouze 7 jeho skladeb. Navíc jen 3 z nich jsou kompletní, 2 moteta a mše. Před námi je teď jedno z oněch motet, je pětihlasé, v němčině, má titul Maria Kron a vyšlo ještě za Harantova života v roce 1604. Zpívá soubor Fraternitas Literatorum.

0: Programní hudba, na rozdíl od hudby absolutní, líčí nějaký mimohudební výjev, třeba tok řeky od pramene k ústí nebo jízdu lokomotivy. Typickým prostředkem takové hudby jsou zvukové nápodoby, třeba dusotu kopyt, hřmění či bublajících potůčků. Programní hudba byla oblíbená v baroku, vrátila se uprostřed romantismu.
1: Jedinou symfonickou básní z cyklu Bedřicha Smetany Má vlast, která je epickou, totiž popisující konkrétní příběh, je Šárka. A o ním příběhem samozřejmě stará česká pověst o Ctiradovi a Šárce. Sám Smetana hudbou kreslí dokonale nejen děj, ale také jakousi charakteristiku nebo psychologii hlavních postav. Ale nechme promluvit skladatele samotného. Toto napsal Bedřich Smetana o své Šárce, již za okamžik zahraje Česká filharmonie s Václavem Neumannem. V této skladbě se nemíní krajina, nýbrž děj, bajka o dívce Šárce. Skladba počne líčením rozzuřené dívky, jež pomstu přísahá za nevěrnost milence svého celému mužskému pokolení. Zdáli je slyšet příchod Ctirada se svými zbrojnoši, který táhne na pokoření a potrestání dívek. Už zdáli zaslechnou nářek, ač lstivý, přivázané dívky u stromu. Při pohledu na ní obdivuje Ctirad krásu její, zahoří milostnými city pro ní, osvobodí ji, ona připraveným nápojem obveselí a opojí jak Ctirada, tak zbrojnoše až k spánku. Nadané znamení lesním rohem, které v dálce ukryté dívky zodpoví, vyhrnou se tyto ku krvavému činu, hrůza všeobecného vraždění, vzteklost nasycené pomsty Šárky. Toť konec skladby.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Patrně nejmocnějším hudebním skladatelem v dějinách Francie byl Jean-Baptiste Lully. V 18. století byl takřka neomezeným pánem hudby a divadla a baletu a dokonce i hudebních vydavatelství u francouzského dvora. Tak veliký obdiv k Lully mu choval a tak velkou důvěru mu dal král slunce Ludvík XIV. A Lully skutečně byl vynikající. Skladatel oper, baletů, komorní hudby, kapelník, tanečník, jak známo. Možná méně se dnes ví o jeho skvostných dílech z oboru chrámové hudby. A tak si jedno z nich právě teď připomeneme. Lullyho zhudebnění žalmu 112 pro sóla, sbor a orchestr Laudate Pueri, chvalte Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodina. Bude to v podání slovutného souboru Le Concert Spirituel a Hervého Niketa.

Přátelil se s Haydnem i Beethovenem, obdivoval jeho Berlioz i Liszt, jeho teoretické práce studoval Smetana, vypracoval se na ředitele prestižní pařížské konzervatoře a jednoho z nejváženějších hudebníků své doby. Antonín Reicha, pražský rodák a posléze francouzský občan. Hodiny bychom mohli hovořit o jeho teoretických hudebních pracích, ale žasněme raději nad hudbou samotnou. Vybíráme větu z půvabného oktetu Es-dur pro dechové a smyčcové nástroje opus 96. Se slyšitelnou radostí nám hraje konzorcium klasikum.

Luis Spohr, Vzpomínka na Mariánské lázně, valčík pro 11 nástrojů. Hrají členové Akademie svatého Martina v Polích.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Jednu z nejdelších symfonií standardního koncertního repertoáru napsal Gustav Mahler. Je to jeho symfonie číslo 3, jejíž průměrná stopáž trvá kolem stovky minut. A světoví dirigenti ji v anketě BBC Music Magazine vybrali do desítky největších symfonií všech dob. Mahler ji komponoval v 90. letech 19. století. Má 6 vět, z nichž jen ta první trvá běžně přes 30 minut. I z důvodu délky, i nároků na velikost a vybavení orchestru se Mahlerova třetí nedává tak často. A i proto třeba Benjamin Britten upravil druhou větu pro menší aparát. My si ji pustíme, ale samozřejmě v originální verzi. Druhá věta má nadpis Co mi vyprávěli květiny na loukách, však je to také líbezný menuet, i když i v něm najdeme bouřlivější epizody. Vídeňští filharmonikové a francouzský dirigent a skladatel v jejich čele Pierre Boulez.

Druhou větu ze třetí symfonie Gustava Mahlera hráli vídeňští filharmonikové, řídil Pierre Boulez. Johann Sebastian Bach, terčet Ach, wann wird die Zeit erscheinen z Vánočního oratoria, hraje Staatskapelle Dresden, solisté a řídí Peter Schreier.

0: Český rozhlas V-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Francis Poulenc a pomalá téměř mozartovská věta z koncertu pro dva klavíry a orchestr. Hrají sestry Labekovy, bostonský symfonický orchestr řídí Seiji Ozawa.

Scherzo je skladba v rychlém třídobém metru a nejčastěji tvoří druhou nebo třetí větu symfonie, v níž, počínaje Beethovenovými symfoniemi, nahradilo pomalejší menuet. Scherzo mívá žertovný charakter a jeho prostřední, pomalejší část se nazývá trio. Scherzo ze symfonie číslo 3 Es-dur Eroica Ludwiga van Beethovena. Hraje na dobové nástroje orchestr revoluční a romantický, řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Petr Iljič Čajkovský, květinový valčík z baletu Louskáček. Vídeňské filharmoniky řídí James Levine.

Jákob Handl Galus byl skladatelem slovinského původu, který v čase vlády habsburského císaře Maximiliána II. Vstoupil do jeho služeb a později, když už z Prahy vládl Rudolf II., se i Galus dostal do Prahy a působil zde jako varhaník v kostele svatého Jana na Zábradlí. A hojně komponoval. Podepsán je mimo jiné pod asi 400 latinských motet, která byla vydána v několika dílné sbírce Opus Musicum. A také psal světské madrigaly, z nichž jeden je teď před námi. A snad potěší každého posluchače stanice D-dur, neboť říká Musica Noster Amor, hudba naší láskou. Madrigál Jakoba Handla Galuse zpívá Societas Incognitorum.

Hvězdná portugalská klavíristka Maria João Pires patří k nejuznávanějším interpretkám mozartovského klavírního repertoáru, za něž byla také několikrát oceněna. Ale skvěle hraje i romantické mistry. Takto například známou arabesku C-dur Roberta Schumana.

0: Schumannovu arabesku C-dur hrála Maria João Pires.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Klasická hudba non-stop.
1: Příští okamžiky strávíme s Heinrichem Isákem, renesančním skladatelem frankoblámské školy, který působil v Německu, Rakousku, Itálii, byl oblíbeným hudebníkem několika

A teď na vlnách D-dur barokní velikán Georg Friedrich Händel a jeden ze čtyř korunovačních hymnů, které složil v roce 1727 pro korunovaci anglického krále Jiřího II. Text je založen na několika prvních verších biblické první knihy královské, kde se mimo jiné říká: kněz Sádok vzal ze stanu Hospodinova roh s olejem a Šalamouna pomazal. Zatroubili na polnici a všechen lid provolal, ať žije král Šalamoun. Mimochodem, Händelův hymnus Zadok the Priest je od té doby zpíván při každé korunovaci britského panovníka, právě během aktu pomazání. Teď ho uslyšíme z nahrávky sboru a orchestru Akademie svatého Martina v Polích a Syra Nevila Marinera. Georg Friedrich Händel, kněz Sádok.

Velmi oblíbený salonní kus mladého Karla Marie von Webera, který dodnes patří k efektním kouskům výtečných klavíristů, tedy brilantní rondo Vyzvání k tanci, natolik zaujalo francouzského skladatele a fenomenálního instrumentátora Hectora Berlioze, že se rozhodl rozepsat Weberovu klavírní skladbu pro symfonický orchestr. Autorská práva se tehdy tolik neřešila, toto byl důkaz pocty a obdivu k tvorbě kolegy. A mimochodem, toto byl první valčík určený navzdory jeho titulu nikoli k tanci, nýbrž k poslechu. Tak prosím, berlínští filharmonikové a Herbert von Karajan,

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Charlie Chaplin, dvě části z hudby k filmu Moderní doba. NDR Radio Filharmonii řídí Timothy Brock.

Přijměte pozvání do opery Wolfganga Amadea Mozarta, v níž na libreto Lorenza da Ponte zpracoval příběh o zkoušce stálosti či věrnosti žen, sester Dorabelli a Fiordiligi. Ano, jde o komickou operu Così fan tutte, takové jsou všechny. Wolfgang Hildesheimer o ní řekl: v této nádherné hudbě je stále přítomna skrytá melancholie, která ji vyvolala v život a v níž se láska i výsměch lásce slučují v jedno. Nám zaspívá Ferrando, snoubenec Dorabelli, a to árii z prvního dějství U Naura Morosa, Vánek lásky, když se ještě zdá, že dívky dvoření dvou Albánců, tedy jejich převlečených snoubenců, odolají. Nakonec nikoli a takové jsou prý všechny. Ferrandovu árii zpívá Alfredo Kraus, londýnský filharmonický orchestr vede Karl Böhm.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

klisandem se v hudbě nesetkáváme příliš často. Je to pravděpodobně způsobeno obavou skladatelů, že by jejich hudba mohla sklouznout k laciné efektnosti. Glissando je totiž zvukový efekt, který je na skluzu přímo postaven. Na smyčcových nástrojích se vyrábí klouzavým pohybem prstu po struně. Na klavíru přejetím po jeho bílých klapkách. Jak jistě slyšíte, jde vlastně o dvě různé věci. Nástroje jako smyčce, pozoun nebo lidský hlas dokáží plynule měnit výšku tónu, mohou tedy udělat glissando třeba i mezi sousedními dvěma půltóny. Když to instrumenty jako klavír nebo harfa mají výšku tónu předem danou a mohou tedy hrát jen jakési nepravé glissando, které je spíše superrychle hranou stupnicí. Někde uprostřed stojí nástroje dechové. O takovém klarinetu se dlouho nevědělo, jak dokonale umí zahrát glissando. Do klarinetové techniky ho vnesli až jazzoví hráči a do vážné hudby ho ze světa jazzu přenesl George Gershwin. Na začátku Rhapsody in Blue se klarinetové glissando skví v celé své nádheře.

Klarinetista zahrál glissando velmi vkusně a jemně, ale Rhapsody in Blue existuje také ve verzi pro žestě a glissando hrané na trubku je poněkud pikantnější.

Jeden nástroj však v oboru glissanda předčí všechny ostatní. Pila. Kdo už někdy tento kuriózní nástroj spatřil, ví, že pila vypadá opravdu jako pila, jenomže bez zubů, že se na ní hraje smyčcem a výška tónu se určuje jejím ohýbáním. Díky tomu pila hraje vlastně v ustavičných glissandech. Je to pěkné, ale jenom chvilku. Případné zájemce o tento nástroj musím informovat, že na Akademii muzických umění se hra na pilu jako samostatný obor nevypisuje.

Navzdory své kurióznosti našla pila své místo i v jedné zcela vážně míněné skladbě, totiž v reliéfech českého skladatele Jarmila Burghausera. Autor ji ovšem využívá velmi decentně. Její soví houkání se téměř ztrácí ve zvuku velkého orchestru.

Glissando obvykle do hudby vnáší, abych tak řekl, výraznou atmosférickou poruchu. Buď prvek groteskní, nebo naopak tajemný, jak tomu bylo u Burghausera. Hudební atmosférou se důkladně zaobírali zejména impresionisté, a tak se nemůžeme divit, že také v Ravelově opeře Dítě a kouzla je jedna scéna silně ovlivněna magicky patetickým skluzem v mužském sboru. Předtím ovšem zazní ještě několik sklouznutí dalšího důsledně glisandujícího nástroje, havajské flétny.

Jiný impresionista, Claude Debussy, zase užil glissanda ve své klavírní skladbě Ohňostroj. Na vrcholu dlouze budované gradace opře klavírista palce obou rukou o bílé klávesy a prudce jimi přejede přes celou klaviaturu až k jejímu druhému konci. Jde tedy dokonce o dvojité glissando a účinek je osilnivý, tedy přesně takový, jaký čekáme od pořádného ohňostroje.

Glissando je ovšem především zvukový efekt. Se zvuky dokázal asi nejobjevněji pracovat polský skladatel Krištof Penderecký. V jeho rukou se glissando proměňuje ve skutečně působivý hudební prostředek. Škoda jen, že ho Penderecký využívá tak často. Po třetí a po čtvrté už jeho síla povážlivě slábne.

Znám ale jednu skladbu, v níž se nepracuje s glissandem jako se zvukovým efektem nebo náladotvorným prostředkem, nýbrž jako s tematickým materiálem. Jde o žestový kvintet mladé skladatelky Hany Vejvodové. První věta tohoto zajímavého díla je pozoruhodná svou naprosto přirozenou prací z glissandy. Tento jinak poněkud bizarně znějící prvek se tu stal zcela organickou součástí skladby a nepůsobí ani groteskním, ani tajemným a už vůbec ne laciným dojmem.

věce fungující jako auftakt neboli předtaktí. Parádní ukázka této techniky je v Zelenkově koncertantní symfonii A-moll, což je jeden z nejpovedenějších kousků, jaké nám Zelenka zanechal. Vsadím se, že tahle muzika při premiéře vzbuzovala na tvářích posluchačů stejný úsměv, jaký vyvolává dnes. A málo který vtip zůstane svěží 250 let. Co říkáte?

Hledáte nezapomenutelný kulturní zážitek? Hudební festival Antonína Dvořáka Příbram pokračuje svým 57. ročníkem. Přijďte si vychutnat špičkovou klasickou hudbu do sálů i netradičních prostor Příbramska. Letošní program pod titulem Dvořák a Anglie nabízí až do konce června celkem 21 koncertů a pestrý doprovodný program pro celou rodinu. Podrobnosti na hfad.cz. Mediálním partnerem je Český rozhlas D-dur. Těšíme se na vás.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Úvodní skladbou pořadu věnovanému nově pořízeným nahrávkám na CD z fonotéky Českého rozhlasu bude symfonická báseň Jeana Sibelia nazvaná Saga. Je jeho prvním dílem tohoto druhu napsaném roku 1892, krátce po triumfální premiéře vokální symfonie Kullervo. Saga je vlastně symfonickou básní bez děje. Sibelius ji nekomponoval podle nějakého mimohudebního námětu. Později ale poznamenal, že její obsah je velmi osobní, ale nejde o konkrétní děj, spíše vyjádření stavu mysli. Po 10 letech kvůli uvedení v Berlíně podrobil ságu důkladné revizi a v této verzi je dnes obvykle hrána. My si vyslechneme její nahrávku s Göteborským symfonickým orchestrem, který řídí finský dirigent Santtu Matias Rouvali.

0: Dozněla symfonická báseň Sága, dílo Jeana Sibelia. Jeteborský symfonický orchestr řídil Santu Matias Rouvaly.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Sonáta pro klavír číslo 8 B-dur Sergeje Prokofjeva je poslední z trojice sonát, které komponoval během druhé světové války a proto bývají označovány jako válečné. Dokončil ji v roce 1944 a věnoval své partnerce Miře Mendelsonové, která se později stala jeho druhou ženou. Sonátu poprvé provedl 30. prosince 1944 v Moskvě Emil Gilels. Nyní si poslechneme nahrávku z roku 2016, kterou pořídil Alexander Melnikov.

0: Vyslechli jsme sonátu číslo 8 B-dur Sergeje Prokofjeva. Hrál Alexandr Melnikov.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Stylová interpretace hudby 18. století dnes už není výsadou pouze specializovaných souborů hrajících na dobové nástroje. Mnohé podněty historicky poučené interpretace si osvojily také moderní orchestry. K nejvýraznějším projektům posledních let patří nahrávky londýnských symfonií Josefa Haydna s německou komorní filharmonií Brémy a jejím šéfdirigentem Paavo Järvim. Jejich haydnovské interpretace vynikají mimořádnou energií, transparentním zvukem, jasnou artikulací i pružným frázováním a zároveň velmi živými tempy. Přesvědčit se o tom můžeme v Haydnově symfonii číslo 101 D-dur zvané Hodiny. Německou komorní filharmonii Brémy řídí Paavo Järvim.

0: Dozněla symfonie číslo 101 D-dur Josefa Haydna zvaná Hodiny. Německou komorní filharmonii Brémy dirigoval Paavo Järvi.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Umělecký vývoj Francise Poulenca hluboce ovlivnila tragická smrt jeho přítele, skladatele Pierre Octave Feroda, který roku 1936 zahynul při automobilové nehodě. Otřesen touto událostí se Poulenc obrátil ke katolické víře a začal se intenzivně věnovat duchovní hudbě. Prvním dílem tohoto období jsou litanie k Černé Madoně pro tříhlasý ženský sbor a varhany, které vznikly roku 1936 bezprostředně po skladatelově pouti do svatyně Černé Panny Marie v Rocamadouru. Vyslechneme si je v podání britského vokálního souboru The Sixteen, který řídí Harry Christophers. Na varhany hraje Robert Quinney.

0: To byly litanie k Černé Madoně pro tříhlasý ženský sbor a varhany dílo Francise Poulenca. Vokální soubor The Sixteen řídil Harry Christophers, na varhany hrál Robert Quinney.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Béla Bartók dokončil svůj první smyčcový kvartet v lednu roku 1909. Dílo z části odráží skladatelův smutek z nenaplněné lásky k houslistce Steffi Geier. První větu sám Bartók označil za žalospěv. Zatímco úvod kvartetu působí zamyšleně a melancholicky, další dvě věty přinášejí živější výraz a ve třetí se už naplno projevuje skladatelovo celoživotní zaujetí maďarským folklórem. Dílo vyslechneme v podání francouzského souboru Quatuor d'Otima.

0: Vyslechli jsme smyčcový kvartet číslo 1 Béli Bartóka v provedení souboru Quatuor Diotima.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Robert Schumann zkomponoval symfonii číslo 2 C-dur na přelomu let 1845 a 1846. Ve skutečnosti jde však už o jeho třetí symfonické dílo. Předcházela jí totiž nejen symfonie číslo 1, ale také původní verze pozdější čtvrté symfonie. Nahrávka Tomase Dausgaarda a švédského komorního orchestru v mnohem připomíná interpretační přístup Paavo Järviho. Dausgaard během 20 let v čele orchestru systematicky rozvíjel stylově poučenou interpretaci hudby klasicismu a romantismu na moderních nástrojích. Vedle jasné artikulace, průzračného frázování a omezeného vibráta vyniká tato nahrávka také citlivou tempovou pružností, tedy jemně propracovanou frázovou agogikou.

0: Vyslechli jsme symfonii číslo 2 C-dur Roberta Schumanna. Švédský komorní orchestr dirigoval Thomas Dausgaard.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Druhá rapsodie pro klavír a orchestr George Gershwina se výrazně liší od slavnější rapsodie v modrém. Gershwin ji začal komponovat v listopadu roku 1930 v Hollywoodu během práce na filmovém muzikálu Delicious. Pro něj vytvořil sekvenci pro klavír a orchestr zobrazující život v ulicích New Yorku a osamělou dívku bloudící džunglí velkoměsta. První verze skladby nesla název Manhattan Rhapsody. Její úvodní motiv měl evokovat nýtovače pracující na stavbě mrakodrapů a proto Gershwin uvažoval také o názvu Rhapsodie v nýtech. Původní náčrt, vzniklý v Hollywoodu, rozvinul v únoru následujícího roku v New Yorku do podoby plnohodnotného koncertního díla. Druhá rapsodie, jak skladbu nakonec pojmenoval, zůstává dodnes poněkud neprávem ve stínu slavnější rapsodie v modrém. Premiéra se konala 29. ledna 1932 v bostonské Symphony Hall pod taktovkou Sergeje Kusevického s Gershwinem jako solistou. Skladba byla později poněkud necitlivě přeorchestrována a právě v této podobě bývala nejčastěji uváděna. Dnes se však stále více prosazuje původní autorova verze, kterou si nyní poslechneme. Solového partu se ujme Freddy Kempf, bergenský filharmonický orchestr bude dirigovat Andrew Litton.

0: Dozněla druhá rapsodie pro klavír a orchestr George Gershwina. Solový part přednesl Freddy Kempf, bergenský filharmonický orchestr řídil Andrew Litton.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Trény neboli nášky proroka Jeremiáše pro sólové hlasy, sbor a orchestr patří k nejvýznamnějším dílům pozdního období tvorby Igora Stravinského. Skladatel je napsal v letech 1957 až 1958 pro Benátské bienále a poprvé zazněly ve velkém sále Scuola Grande di San Rocco v Benátkách. Jde o jedno z prvních Stravinského děl, v němž použil dodekafonní techniku, byť ve velmi volné podobě. Jeho charakteristický hudební styl je však i přes tento překvapivý obrat stále zřetelně patrný. Lze dokonce říci, že v tomto úsporně a přehledně psaném díle působí ještě koncentrovaněji a emocionálně naléhavěji. Trény Igora Stravinského nyní vyslechneme v provedení těchto interpretů. Kristýna Landshammer, soprán, Eva Volak, alt, Maximilian Schmidt a Magnus Staveland, tenor, Florian Beš a David Sor, bas, Collegium Vocale Chant a Královskou vlámskou filharmonii řídí Filip Hreveche.

0: To byly Trény neboli nášky proroka Jeremiáše, dílo Igora Stravinského v provedení těchto interpretů. Kristýna Landshammer soprán, Eva Volak alt, Maximilian Schmidt a Magnus Staveland tenor, Florian Beš a David Sour bas, kolegium vokále Chent a Královskou vlamskou filharmonii řídil Filip Hereveche.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Jean Sibelius napsal svou symfonii číslo 3 C-dur v letech 1904 až 1907. Toto dílo představuje obrat od pozdního romantismu směrem k větší stručnosti a přehlednosti a v mnohém tak předjímá neoklasicismus, který se naplno prosadil přibližně o 10 let později. Sibelius zde zároveň dále rozvíjí svůj osobitý hudební jazyk, inspirovaný finskou runovou melodikou. Třetí symfonie patří k méně často uváděným Sibeliovým symfonickým dílům, přestože jde o skladbu melodicky velmi působivou a formálně mimořádně promyšlenou. První věta vrcholí efektní kódou, v níž v žestích zazní výrazné téma, nápadně připomínající ústřední motiv z hudby k filmové trilogii Pán prstenů. Symfonie číslo 3 C-dur Jeana Sibelia nám na závěr dnešního bloku zahraje Göteborský symfonický orchestr, který diriguje Santu Matias Rouvali.

0: Dozněla symfonie číslo 3 C-dur Jeana Sibelia v interpretaci Göteborského symfonického orchestru, který dirigoval Santu Matthias Rouvaly. Toto dílo zároveň uzavřelo pořad z nových CD z fonotéky Českého rozhlasu, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Náš pořad zahájíme svitou C-dur pro dva hoboje fagot, smyčce a basso continuo Johanna Sebastiana Bacha v interpretaci skotského souboru Dunedin Consort, který od čembala řídí John Budd.

0: Dozněla svita C-dur pro dva hoboje, fagot, smyčce a basso continuo Johanna Sebastiana Bacha v provedení souboru Dunedin Consort, který řídil od čembala John Budd.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Smyčcový kvartet číslo 1 F-dur zkomponoval Ludwig van Beethoven v letech 1798 až 1800 a tiskem vyšel roku 1801. Je prvním z šesti kvartetů opus 18, které Beethoven věnoval svému mecenáši, knížeti Josefu Františku Maximiliánovi z Lobkovic. Ve skutečnosti však nejde o první Beethovenův smyčcový kvartet, vznikl totiž až po nynějším třetím kvartetu. Vyslechneme jej v provedení souboru Belchia Quartet.

0: Vyslechli jsme smyčcový kvartet číslo 1 F-dur Ludwiga van Beethovena v provedení souboru Belcea Quartet.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Jean-Baptiste Lully se proslavil především jako autor baletů, scénické hudby a zejména jako zakladatelská osobnost francouzské opery. Významné místo v jeho tvorbě však zaujímají také velká moteta, kde rovněž uplatnil svůj dramatický talent. Přesvědčit se o tom můžeme v Lullyho samostatném zhudebnění středověké sekvence Dies Irae, která bývá obvykle součástí mše za zemřelé. Skladba zazní v provedení francouzského souboru Le Concert Spirituel, který řídí Hervé Niquet.

0: To bylo Dies Irae, velké moteto Jeana Baptisty Lullyho. Soubor Le Concert Spirituel řídil Hervé Nike.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Symfonie G-moll Wolfganga Amadea Mozarta, vedená v Kechlově katalogu pod číslem 550, je druhou z trojice posledních Mozartových symfonií, které vznikly během léta roku 1788. Mozart její instrumentaci později rozšířil o klarinety a právě tuto verzi nyní v našem hudebním bloku vyslechneme. Orchestr Anima Eterna bude řídit Jos van Immerzel.

0: Dozněla symfonie G-moll Wolfganga Amadea Mozarta. Orchestr Anima Eterna řídil Jos van Immerseel.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Trio pro klarinet, housle a klavír s názvem Kontrasty napsal Béla Bartók roku 1938 na popud maďarského houslisty Josefa Szigetyho a amerického jazzového klarinetisty Bennyho Goodmana. Oba společně s autorem u klavíru také dílo roku 1940 nahráli. My si poslechneme jeho nahrávku v tomto obsazení. Martin Spangenberg klarinet, Hildegard Wind housle a Stefan Kiefer klavír.